Seděli v parku, ona a on. Slunce už haslo, jak lampion. Pohlédla na něj a sladký zvon až v kostech cítil znít. Měl rovnou odejít sám a někdy zpět vědět, že jak mlýn se točí svět. Okolo řeky šli pak dál, ten zmatek

odešla od něj, ještě spal. A někde v dálce saxík hrál, u brány slepec děkoval za minci ozenou.

kulisách, jen otisk těla v peřinách, tak jenom rukou lehce mách a nechal všechno být, ale ztratil se jeho klid.